nejlepší den, když jsme já a ty spolu, jsou to dobré časy, nechcem asi.

0: lepší den.
1: Počúvate Jarné rádio Regina Stret.
2: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid. Když ti květy

0: Príjemný deň s rádiom Regina Stred.
1: Když po střechách večer se na město snáší a okna jedou potichu spát, zas dívám se do ulic, do cizích tváří a hledám, co vy.

jsem s mámou a viděl tě u dveří stát. Jak spustila hudba tu písničku známou, já všechno chtěl o tobě znát. Tak přešlo pár pěkných let, z tebe je dáma a věř mi, že není to zvyk. I když jsi tak daleko a doufám, že sama té hospodě

kam za ten den pokročil svět. Kdo se kde narodil a co kdo přál si, i z fotbalu výsledků pět. A na rohu ulice neony vábí, jen pojďte dál, má.

0: keby dotlač. A Peter Göttingh príde o tejto knihe porozprávať do Vyhorlackej knižnice 9. júna o 17. hodine.
1: Veľký obľuby sa tešili i prednáške o pčolstvi, ktoré u knižnici prebiehali. Inako tri nadviazuje ďalšia podia. Konec mesiaca júny je ale prepojené i s ďalšou vážnou informáciou, o ktorej na vecej povila bibliografka Zuzana Švecová.
0: Bude pripravená ďalšia prednáška o včelých produktoch a tá sa bude konať 10. júna, taktiež o 17. hodine. Svojho času jedno obdobie bol riaditeľom Vyhorlackej knižnice fotograf Tomáš Leňo. A práve pán Leňo bude hosťom ďalšej z našich besied, svoj príbeh rozpráva, kedy približujeme humenských rodákov alebo rodákov aj zo širšieho regiónu, aj zo Sniny, aj z Medzilaboriec. A Tomáš Leňo u nás bude jednak otvárať svoju výstavu s názvom Môj Balkán. Bude to spojené s besedou a bude to spojené aj s premietaním filmu, ktorý o ňom natočila Slovenská televízia svojho času. Táto vernisáž spojená aj s besedou a s premietaním filmu bude 11. júna o 17. hodine. Počas mesiaca jún bude teda otvorená výstava Môj Balkán, to je výstava fotografie už spomínaného Tomáša Leňa, ale dôležitá informácia pre všetkých našich čitateľov a návštevníkov je, že od 15. júna bude Vyhorlacká knižnica zatvorená. Budeme robiť revíziu knižničného fondu, ktorú my pri veľkosti nášho knižničného fondu raz za 15 rokov a knižnica bude zatvorená pravdepodobne podľa všetkého, zatiaľ to máme nastavené takto, že do 5. júla. Čitatelia, ktorí budú mať knihy vypožičané, im budú tie vypožičky automaticky predlžené, nemusia sa obávať, že by im nabiehali pokuty. Toto máme ošetrené, aby to bolo v poriadku, ale nebudú sa môcť knihy vypožičiavať. Čiže možno pre tých, ktorí sa chcú zásobiť tými knihami, tak odporúčame do toho 12. júna prísť a vypožičať si možno aj viac kníh, aby mali zásobu na minimálne tie 3 týždne, keď budeme zatvorení.
2: O 2 týždne budeme praznovať deň Rusínov na Slovákii. V tým roci sa pripomíname i 35 rokov od prvého svetového kongresu Rusínov, aký sa odbil v roci 1991 v Midžilabiciach. My sme pro vás prerechtovali interesný seriál, aký bude vyskladaný z vybraných archívnych prehovorov priamo z prvého kongresu. Ide o interesné prehovory, nad jakýma sa môž zadumať i dnes. Dajme už slovo Davidovi Palaščakovi, ktorý pro vás jeden taký prehovor z prvého svetového kongresu v Medžilabiciach na dnes prerechtoval.
3: V roci 1991 na prvom svetovom kongrese Rusínov v Medžilabiciach predstúpila pred plnú sálu Domu kultúry Jagata Pilatová, jaká prišla z Česka a zastupovala spoločnosť Přátel Podkarpatské Rusy. Išlo o projav, aký vkazoval potenciál, aký mali Rusyne z Česka, Slovenska i z Podkarpatskej Rusy na spolupracu a tak i na rozvoj vzájemných odnošení a posunutý tak svoju rusenskú kultúru dopredu. No dajme o slovo priamo Agati Pilatovi, ktorá s nasledujúčim projavom vystúpila v marci v roce 1991 na prvom svetovom kongrese Rusenie v Medžilabriciach.
4: Teper dávame slovo pani Agati Pilatovoj, spoločnosť Přátel Podkarpatské Rusy.
5: Drahí priateli, bratia i sestry, vy na mene nesedíte se, že já nebudu hovorit i po našemu. My v Čechii i v Moravii už je nemnožko zabili náš rusínský jazyk. My chceme izučit jeho i budeme, obyčaj už to budeme hovorit i lučie. Jen chci hovorit i plocho. Důmají tak, že jestli po česky, po moravsky hovoríme, my můžeme čustovat i sebe rusinami i znáte, že my rodiliš rusinami i rusinkami. I izvinite mi ništa, što tih malo predloženji budu govoriti po češki, na češkom jazyke. U nás v Praze jsme založili společnost Přátel Podkarpatské Rusy. Ta společnost vznikla s takovou základní motivací, že také v Čechách a na Moravě je mnoho Rusínů. A také mnoho, a to je velmi důležité, přátel Rusínů. My jsme, kdybych já psala článek do novin, to bych napsala takový titulek, že i v diaspoře mají Rusíni všude přátele. Mně se velice líbily všechny příspěvky, které mluvily o vzájemném přátelství a o tom, že Rusíni musí hledat dohodu a podporu u všech národů a národností, zvláště v tom území, ve kterém žijí. Nám v Čechách se podařilo založit společnost právě na tomto základě. Ukázalo se za prvé, že je tam mnoho Čechů, mnoho Rusínů. V Praze, v menších městech v Čechách, možná to ani nevíte, ale například v řadě měst a míst na Moravě, Na severní Moravě zvláště je velmi mnoho Rusínů. To je první takový základ naší společnosti a naší činnosti. Druhý základ, neméně důležitý, je, že v Čechách a na Moravě je mnoho přátel rusínského národa, nejen přátel podkarpatské Rusy, ale rusínské kultury vůbec, rusínské společnosti, rusínských lidí. Rekrutují se jednak z těch, kteří byli někdy na podkarpatské Rusy nebo tady na východním Slovensku, a jednak z těch, kteří z takových důvodů upřímného zájmu historického, národopisného se o rusínskou kulturu, o rusínské dějiny, o podkarpatskou Rus zajímají. Další motiv byl, a ten bychom chtěli velice držet, je vzájemnost kulturních tradic Čech, Slováků a Rusínů. Vy asi víte, že spousta českých spisovatelů a také malířů a také architektů pobývala i na východním Slovensku v rusínském prostředí a i na podkarpatské Rusy. Postavili tam, napsali tam a vystavili takový most, který ku podivu dodnes trvá. Je smutné, že v uplynulých 40 letech se Rusíni nemohli psát Rusíny, tak se radši psali Čechy, než aby se psali někým jiným, například Ukrajinci. A posledním takovým nejdůležitějším motivem naší společnosti je živý zájem o současný život a stav mysli rusínského národa. O to, jak se žije i na podkarpatské Rusy, i tady, v tomto regionu, kde se koná tento významný světový kongres. Ten zájem je velice živý, velice frekventovaný. Dosvědčují to například desítky článků, které v uplynulém roce, trošku i proto, že naše společnost to inspirovala, ale trošku i samospádem, i takovou vlastní spontánností zájmu vznikly, byly zpracovány. Ty články jsou různého charakteru, od malých glos až po velké reportáže, až po důležité historické či společensko-sociologické studie. My jsme chtěli využít těch všech podnětů, to, co existuje, a rozvinout určitou kulturní a kulturně společenskou a do budoucna i turistickou činnost, která by pomohla zájemcům o rusínskou kulturu tento zájem uspokojovat. A proto naše společnost má mimochodem asi 1000 lidí v této chvíli. Těch 1000 lidí je zhruba z poloviny Rusíny a z poloviny Čechy. Je mezi nimi mnoho potomků, třeba lidí, kteří na podkarpatské Rusy někdy byli, a je mezi nimi i mnoho jen tak zájemců. Známe například několik studentů Čechů, českého vysokého učení v Karlově univerzitě, kteří dělají diplomku na téma podkarpatská Rus, historické souvislosti, i etnografů, kteří se o rusínskou kulturu zajímají. Toto vše se nám zdá účelným rozvíjet, a proto jsme zaprvé vytvořili jakousi základnu pro naše kulturní akce, například velice brzy bude uspořádán kulatý stůl o historii rusínského národa se zvláštním zřetelem na podkarpatskou Rus. V příští týden už pořádáme večer filmů o podkarpatské Rusy a o rusínské kultuře, které byly natočeny dokumentaristy, filmaři mezi dvěma světovými válkami před válkou za první republiky. A chceme perspektivně uspořádat taky turistické zájezdy jednak sem do tohoto kraje a jednak na podkarpatskou Rus. My jsme rádi, že jsme uzavřeli několik velice důležitých, možná je teď dobré říci, už přátelství se skupinami a s organizacemi bratrskými, s rusínskou obrodou mezilaboreckou, se společností, která žije na podkarpatské Rusy v Užhorodě a v Mukačevě, a máme i písemné kontakty s některými rusínskými organizacemi ve světě. Já doufám, že se tyto kontakty budou rozvíjet a že takový zájem, jako ti i Rusíni, i přátelé Rusínů projevují, o naši činnost bude trvat i nadále, a že nám například trochu pomůže naši činnost, nechci říct ofenzívně, ale řekla bych tak jako aktivněji rozvinout.
4: Ďakujeme pani Agati Pilatovi.
3: Od prvého svetového kongresu Rusyni v Medžilabriciach prešlo už 35 rokov a osoby tak môžeme dať otázku, jak sme tot potenciál Rusyne, ktorý odznie v projavi Agate Pilatovej z Česka na rozvoj našej kultúrnej, aký v tot bol za tot rok schosnovali. My len v kvinci prepomiaňme, že prvý svetový kongres budúco by v Medžilabriciach Rusyne pripomínatý v rámkach Dňa Rusyni v dňoch 12. i 13. júna toho roku.
2: Кінцо п'ятницевых радіоновин собі іші вислухаме духовне задумання, яке прорихтувал греко-католіцький священик і настоятель парохії у Борові отець Владислав Петрик. Духовне слово записав Давид Палащак.
6: Слава Ісусу Христу! Може, сте уж чули такий один прибіг, як три женічки се вибрали до ліса збирати дерево. Ну, а так одна се почали перед другою хвалити. Йо, який тут мій сон шоковний. Так красні з нас співати. Так красні му то йде. То як Славік співа надгера. А друга говорить, ой, а тот мій, як надгерні танцює, то ти погиб. Ну, да що ужасне, да що не скуточне. А третя лим так звісила голову. А збирали дерево. Дві перші се просять, і третє, а ти що ніч не говориш, чому не хвалиш свого сина? А то та говорить, так мій то таки обичайний. Ані не зна співати, ані не зна танцювати. Вертається жена з ліса домів з повними ношами дерева. Ну, а опроті нім вийдуть їх синове. Ну, а перший зачне красно співати около своєї мамки. А співати, а радості є повно. Другий видить свою мамку, зачне перед ньою танцювати. А около неї, а з одної сторони, а з другої сторони, викручався, шляк пірується, радість позирати. А третій се поставив у своїй мамки, а повість, мамко, а можу вам помочі? Велю растово зират, а й в наших животах також. Будемо робити швидко можне, але не то, що є найпотрібніше. А й в духовному животі. Будемо се молити, будемо се постити, будемо руки спинати, але не будемо робити то, що є потрібне. Велю раз своїм віруючим у фарності говорим о тим же теорію, котру маме начитану, котру маме намолену, котру маме напостяну, потребуємо достати до реаліти свого живота. Потребуємо достати теорію до праксі. Потребуємо се навчити ділити зі своїми ближніми. Потребуємо їм звістувати, оголошувати, але не лише словами свою віру, але праві своїми скутками. Дорогі браття і сестри, желам швидким нам, щоб ми скуточні у своєму животі віру жили, але не є лим як обичайну теорію, але щоб ми нашу віру жили в реаліті того світа. Кед видиш когось около себе, хто потребує твою поміч, тому поможь. Кед видиш когось, хто потребує повзбудливе слово, тому оповіч. Кед видиш на кого, хто потребує погладження, та погладь. Як говорить Ісус Христос, плачте з плачучима, радуйтеся з радуючима. Ми будемо добрим, вірним образом нашого дорогого Спасителя Ісуса Христа. Христос посреди нас.
2: Дорогослухачки і слухачі, сценар п'ятницьових радіоновин ся наповнив. Днес їх про вас висилали звуковий майстер Станіслав Гурдих і модераторка Анна Замутовська. Жочіми вам іщі спокійний вечір і погодовий вікенд.

Milí poslucháči, reláciu Huzličky z Javora pre vás dnes pripravili Mirka Záhumenská, Miloš Krmíček a Marián Minárik. Nech vám dobre ladí a do počutia.

recelos a na tento svet pozerám. A preto vždy tak spokojne vyzerám. Keď mi niečo nejde, počkám až to prejde, za tým sa neobzerám. Ja sa nikdy na tento svet nemračím, s dobrovoľou až do smrti vystačím. Veselo si spievam, na svet sa usmievam, veselo najprv.

tom městě nikdo nezdraví. Šerif i soudce gangstři, oba řádně zvolený, a lidi strachem nezdraví.

a zákon džungle panuje. Provazník plete smyčky, hrbař kopat nestačí a truhlář rakve hobluje. V městě je řád a pro každého práce

přibitý. Pod sluncem sedlo kožený, pod sedlem kůň, pod koněm moje nohy rozbitý a starý ruce sedřený.